Včera, dne 20. srpna, byla 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé.

se tady před mírom prezidenta republiky, předsedy národní shromáždění, předsedy vlády, z prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a tyto orgány. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím loučkům odpor.